0: Dance Radio, Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dance Radio.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Dance Radio.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Radio. Dance Radio. Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Władysława Koniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Nawrocki na sociální síti X.

Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Scooter. W&W.

0: Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dance Radio. Two ships in the night.

0: Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný dobrý odpoledne všem na vlně 89 102,9 FM nám odstartovalo odpolední vysílání. Je tady sobotní party break, já jsem Terka, mám pro vás spoustu úžasných novinek, čeká nás pořádná nálož nejlepší taneční muziky. Taky se dozvíte, jaký dárek si nadělil Martin Garrix ke svým 30. narozeninám a nebude chybět ani party service. Tak já doufám, že jste připravený, já 100%. Ode mě za chviličku třeba Mousty, novinka Drown Moon anebo Stardust a Music Sounds Better With You. Užívejte a já přeju super poslech.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba. Dance. Dance.

0: montre de la peur lorsqu'il te...
1: Další výborná muzika u nás na vlně Dance Rádia, dali jsme si Sigalu anebo Rozkvin a Fade to Grey. Tak trošku úsměvnej, pro někoho možná neúplně milej příběh se odehrál v Indonésii. Jde o to, že 26-letý muž se oženil a až 12 dní po svatbě vlastně zjistil, že jeho manželka je ve skutečnosti muž. Vtipný na tom je, že pár spolu předtím osobně, teda bez intimností, randil rok. Takže, no, nepříjemná věc. Takže prosím vás, až vyjdete na rande s nějakým mužem, s ženou, se kterou randíte, chtěli byste třeba si je vzít, tak všechno zkontrolujte, jestli je tak, jak má. A teď už další muzika, Kideko, Timbaresco, anebo Coldplay, už za moment na Dance Rádiu.

Alo, Vintage Culture, Oxia a Domino na Dance Radio. Pokud jste se zaradovali, milovníci trancu, že se nám Tiësto vrátil k trancové muzice, vydal single Bring Me To Life, tak dokonce označil tenhle single za ochutnávku toho, jaký bude album v roce 2026, protože on v tuhle chvíli chystá úplně nový album. Maká na něm, takže až budeme vědět víc info, rozhodně vám dáme vědět. A teď dávám vědět, co nás čeká dalšího v éteru Dance Radio. Proběhnou Ofaya anebo Faithless Weekend One.

0: Vlny 89, 102,9 FM a pořádná nálož tý nejlepší taneční muziky. To je druhá hodinka pořadu Party Break, kterou jsme odstartovali před chvilkou. Jsem Terka, ahoj, zdravím, přeju krásný odpolko. Rovnou se podíváme do Řecka na ostrov Syros, protože pokud patříte stejně jako já mezi velký milovníky koček, tak mám dobrou zprávu. Na tomhle řeckém ostrově můžete žít zadarmo. Pokud jste se teda zasnili jako já, tak pozor, já vás vrátím zase zpátky hezky nohama na zem. Ono se nejedná o klasickou dovolenou. Bylo by to sice na měsíc, ale jednalo by se o pomoc stovkám koček. Bylo by potřeba je nakrmit, uklidit jim, postarat se o základní péči a navíc pomoc při záchraně všech těch zvířátek. Ale je to krásný, co? Teď už další muzika. Charlotte Haining, taky Fisher Rain, Undercover a nebo DJ Lee Mack. To je další line muziky už za moment u nás na Dance Radio.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Sunshine on the Floor v Eteru Dance Rádia a podíváme se za Martinem Garrixem. On nám nedávno oslavil 30. narozeniny. Samozřejmě my mu gratulujeme, doufám, že oslava byla pořádná. No ale on si nadělil speciální dárek, moc hezký dárek. Samozřejmě, že šlo o hudbu a on vydal společný track s Edem Sheeranem. Nejde teda o žádnou novinku. Na Martinově Instagramu najdete dokonce akustickou verzi z roku 2015. Teď to vyšlo ofiko, jmenuje se Repeat It. Vyšlo to 15. května, no a ještě jednou teda Martinovi všechno nej. Pokud už jste slyšeli, dejte vidět, tak si vám to líbilo. Teď už další muzika. Honey Dijon, South Star a Disciples. To si dáme za moment na Dance Radio v pořadu Party Break. Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Rádiu proběhly Matisen, Sadko, jsou to bráchové, Now or Never se jmenoval tenhle kousek. Teď už ale pomalu mrknem do kalendáře, svátek slaví dneska Vladimír a Vladimíra, takže pokud někoho z nich znáte, kdo se takhle jmenuje, tak nezapomeňte popřát, udělat hezčí den, jinak dneska je taky světový den želv. Podíváme se i na zvířátka, z pejsků slaví Ciro, Snoop anebo Arza, z kočiček je to Benita anebo Rozárka. No, když se řekne Rozárka, tak si představím sovu z Popelky, že jo? Každopádně klidně dejte vědět, jak se jmenuje váš čtyřnohej miláček. Teď už muzika Wilkinson anebo Mr. Belt, to si dáme za moment na Dance Rádiu.

Then you're like I'm up in.

0: I po 15. hodině pro vás máme v éteru Dance Rádia pořádnou dávku taneční muziky. Jsem Terka a pokračuje sobotní part break, no a rovnou vlítneme na příběh, který by padal jako z napínavého lékařského filmu. Stal se v americkém Wisconsinu a šlo tam o to, že instruktor chtěl žákům předvíst ukázku a příznaky infarktu, jenomže on ve stejnou chvíli ten infarkt opravdu dostal. Studenti si nejdřív mysleli, že se jedná o vtip, ale když jim došlo, co se opravdu děje, tak zareagovali naprosto učebnicově, dokázali ho udržet naživu a všechno dobře dopadlo. Takže pokud se zrovna učíte na nějakou anatomii, somatologii, cokoliv jiného, doufám, že vám to jde hezky. A nejenom pro vás, ale pro všechny milovníky taneční hudby, další muziky a Midnight, taky Rehab, anebo třeba Jonotos a Diamonds. Za chviličku na Dance Rádiu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Kousek s názvem Diamonds před chviličkou na vlně Dance Rádia Jonotus Dennis Lloyd. Teď už ale myslím, že ideální čas na to mrknout, kde se koná jaká party, jaký mejdan. Připravený je pro vás party service. Party service. Tak já vždycky začínám u týmu Dance Rádia. Dneska mám pro vás naše dvě dámy. První je naše Katie, říkající si Soul Kate, která vystoupí na Malostranský besedě, kde se koná akce s názvem Beaty života. Naše Sofika, kterou můžete znát z pořadu Rave on Air, který probíhá každý pondělí, to drum and bassový pořad, tak ta si to užije v pražském klubu Roxy, kde vás dneska čeká jungle a drum and bass. Kromě toho tam dorazí zahraniční host Sally, je až z UK. Jinak, kdo by si chtěl dát drum and bass hardstyle, pražský klub Cross připravuje akci v tomhle stylu. Kdo by si chtěl dát trend, tak v Epiku. No a kdo by měl chuť na nějakou sunset party, tak Sky Lounge u Prašní brány chystá právě party v tomhle stylu. Tak od každého jsem snad hodila něco, kdyby vám něco chybělo, dejte vědět. No a já posílám další muziku. Barry Ocean, Ellen Four, anebo Armin van Buuren. To si dáme za moment na vlně Dance Rádia.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Roudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: na 89.9 FM Weekend Sacrifice Jonesa Metremix. A protože se přiblížila 16. hodina, pro mě to znamená, že já už se pomalu chystám domů. Nenadlouho, zítra o 13 hodin se na vás budu těšit opět na vlně Dance Rádia v pořadu Part Break. Ode mě za momentík Bob Moses, tak já si to jdu užít, vy si to taky užijte. A zítra po O se těším, páčko.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Vladislava Koniak-Kamise krok potvrzuje pevnost vztahu Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti, uvedl Navrocky na sociální síti X.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Dance Radio.

0: apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio.cz. Dance Radio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížili její závislost na Spojených státech. Uvedl to před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi. Dance Radio.

0: Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

welcome. On this site, our souls are one.

Bakit?

0: Dance Radio.
1: This is Colorcast Radio by Colorize.

Cyberpunk Radio.

Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio.
1: Wake up at night.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.